Zdoro, tajke, mirne, kajž dženca rano, što je rinčeho svunčko, je nas svitało do džencnišeho rania. Temperatury stupaja dženca maksimalne 23 stopny tu, a tam môže so tiež mročavka přidružić, ale smime so dženca na taki miły svunčny džen veselić. Jutsiša nedžela tiež startujeme ze svunčkom, tak vesča meteorologojo pokapotač môže so přez noc naranjo, potakim, když so družki hotveja, potom pak, když dže von do procesiono buče sucho, tak vješča metrologuje temperatura 24 stopnjo. Přichodny tydžin zmijeme skýry taky minjate, tež přeco zaso deščove fáze, štojš tež přírodže, ty je potakim ničo smalace, sapace, wo sebe mnohaj temperatury so takle wokoło 21, 22, 23 temperaturu abo stopniu zarjaduja. Bilk na sedomje, to je Serbski rozwóz. Witajcie k nam.

Serbska hudźba za daloke jězby. Już nie będzie cele tak chłodno było, jeszcze musi poboczną szklincu auta wocinć. No a ja wochczu on tyknąć. Albo my rzecz, wy wiesz, czeka ja to mieniu. Znano to sobą czynicze runem. Wy mieniecie nie do cywilki na Sydomie. Dobra, nie przyje serbski rozmos. Witajcie k nam. Renie zo z nami stałacie. Znano się zno dawno. Posnědání, to může tež být cibliky na sedom. Voňová vobora v Nebečicach. Přeprošuje všetky děti, starší dědu a vůky na děčatce svědženčenca. Vědro předžaří, když čovat se nemůže, jenož voda od horeka seda, kde znano ze shadžicu pryska. Dženca popudňu dvěma je starší, přijde půjč dobrovolně vohňové vobory v Nebečicach. Što tam zmeja? Kofi a tykanc, napjate ry a kros Snowansku žerč a za děči zavěště limo. Dženca vůseva MDR-ská televízia zase vůlatko a to stajně, kažte to zúčení ve 12. Všelaké témy jsme vám včera hýžo raz představili. To poladáme například do věsného obchoda. Iště co cilinovo o teoriu, što se tam stává, abo do historické staré věsné šule, po takým so vůdaní tež zasvědčit. A když to zapasneče, to mi tež to ještě ľudí praj, vy věřte, my máme mediateku, a tam můžete si to tež ještě raz obladač. Dženca vita lieca prini kruč kulturna zároda serbského ľudového ansambla. Máte džistvok tam dženca večer tež raz punže poladač, za vás impresie zezbírač. Menujce dvojka Helena a Jan. Cibiriat koncertu dženca zají taj dženca večer na po 8. Když vysče útrobnie vítanie. A v Lipsčanským centrum je za experimentelne mediové vumjostvo CIMT. Tam ste dženca prini kruč do serbske vysrediščů, dževo serbsku elektronisku hudžbu. Podľa budža tam mjezdrujem Uta Švedžic, serbska rija, Valvoga Vaudžic, Berlinska droha a Jakub Grul, kiž je cevo věc tam sobu zorganizoval. A netko, športu tošu vukepnč, snadžate črije von, kupanske věci noc, džo na Gran Canaria.

0: A tak su tež delanscy ludźo zdźěla zadźiwani.
1: To są husto prašę, jak to dźensnym času možno. No, dokiž ani jenička akcja poprawom nie jest so, haj realne nawarčała. A tam husto te prašę na šindu, kasy to činu. No, jak to možno. Ja tam ženy nie jestem stał. A neki ja tam, haj na przykład, ze zmijom letam.
0: Spěšně spraskane tajki video neje. Vjacere hodziny Danny Gloxin na takim pouminutovskim klipje sedzi. Za to užiwa na šmoratku na niče 5 epo.
1: Also ChatGPT, jo, ta ona wec, po nja mam zno, hej, taki, nim se prajne InShot, to jo, dzisien to popon romadze, muže cijač, pixels čini od to obraza, jenu 5 sekund sekvencu, hej, to su te ci vone.
0: Zakład za to su přeco fota z natych Ralbičano, a vezo nekeka skurilna idea Gloxina.
1: Ja šetze jen obraz od tých aktorů sezam, a pon še z šelakoroš KI programu, pon im prajem, v kotrež scéne dobe one neke stač. Tutu scéne ja pon sam, a o to ešte scéne in 5 sekundu, in tak imo klip zhotovim.
0: Kumštna inteligenca drie samo, že hižo zatrašne viele, a to lado by Danny Gloxin do toho scénu po scéne zestajíč, ju animirovač dač, zvuk podpovožič a naposled šitko romadži cijač. Delanscy, vo sebe pšivisnice Sokova, pak so vesela přes každú novú parodiu a nikto školi sa samo sam tiež zase v videách spoznaje.
2: To je Božo za nás nekde, za nás vyšlo nic, za ho nekde kus rané, za ho tak veľa časa tak investuje. Ja ho kupu kšaný, všetko ma tým kala do ideou také tak.
3: Ju, ja som sa spoznal, ja som sa ti veselil, za Danny Gloxin také šo činí, to za Ralbice nešto poradne.
4: To je dobro vabeno za Soko Rajvic na kůže pat a ty ještě hoši to vidíš, to se ty za přesto veselé.
5: Ono se ty jara dere pšuza, oder se ty jara širi v sociálních médiách.
0: Hač vidíš mě tyž vo vele viace ľudí na Rysoku a Rajvice hoge pšinže, je češko rec. Věste pak je, vo žanem serbským koparským toarstvě so runje bole nereči, hač vo delanských kopariach a ich luštných vabenských videách.
6: Hej, aga kelušne wabienske widia nastawaja w tym je Klemens Schmidt. Z tym poryczał, kisz jest hotowia z koparjom Denijom Gloxinom. A szudze, potom też w wielkich letarach stej. Stu, dysz nic my. Dere so poradzar, Janis, tyś so, tyś wobladaja. Mi so lubi, sym spoczatni, że prawa wilk na wosom. Dobre ranie przyjeżdżawski rozwoz, Andrea Spicking spiła, a z nim... Hej, podam je so k morju. Svante vidno.

0: Narodnin Serbskeho muzeja w Kočobusu su čara na dworu w Swedźem prosili. Kajše zdźěli Kristina Klimova od muzeja, bě njedźe posta hosći pisane a wotměnjace poponjo dožiwiło. Hučbnik Jake Šmarc wobrubi program a vo motročišću we Łužicy je Daniel Hefner přednošoval. Nimo toho možachu se hosćo tež knihy a plakaty z antikvariata kupić. Serbski muzej w Kočobusu bu 4. junija 1904 a 90 wotevrjene. W Sakske je w prinnim kwartalu leta wjac hosći przebywało hač loni w samsnym času. O tym informuje statistyski zarad w aktualnej zdzielence. W budyskim okresu miachu w prinnich cioch miesacach leta porno tomu mienie w opetowariu. Po statystice by tu dotal ze 240 000 przenocowaniami niemal 7% mienie hosći hač loni. Zorelski okres je porno lończymu letu za soci procenty wjace hosći w opetało. Doromady je w budyskim okresu 160 000 možnost čo přebyvania od hotelu přes penzije hačke kempingovanišća. V Zorovskim okresu je to 209 přebyvanišćo. Niedeši sprejvine hotel při budyskim spjatym jezoru ma so přesadžovač. Konc junija je ve Berlinje aukcija planovana, při kotrež ma so objekt z přísłušnej ležonosću předač. Minimalna płacizna je 25 000 euro. Wot lieča 2014 je so niedeši hotel přeco zaso jako přebyvanišćo za požadarju azyla wužiwał. Po pospytomaj zapalerstwa ve lietomaj 2016 a 2020 nije so objekt hižovac za čekancu wužiwał. A to one běchu naše povestče, kýž namakače přes cvě konstitucie nadále na naši internetové strony rune takajš v našej dámotní app MDR Sávia.
1: Vědro.
2: Iráne.
0: Hej, ha, svunčne, to šo při 15 stopnách aktuálne v Budyšině. Vůla dáme po honi v Užice, tu a tam jenž nekotre šlevatky, takých mročelov na nebiu, ale džen sa zmijeme my v svunčne džen s nekotrymi deko mročelimi. V našej končině mi vo sucho vostač a živé slibro, te zaleze na maximálne 20 stopňu.
2: Deku dobi byč. Na drohach sničo nestawa, tak znamenča vidžu ve systémie, jeli mače za nás dalše informácie. Potom so rade přizevče nuci 591 734 stá, abo tež přes naše šmoradko, přes chat, potom môžete nám tam svoju stúčku napísať, štož vám na útrobie leží.
1: Serbský rozvoz.
2: Je sa nikto přizevju? Nie, čo to nic, no? To so...
3: Sobotu, áno.
2: A sobotu, aj, prošu mečo. Aj. Štore bona po vosmich. Mečo.
4: Nitek, or you are doing all right.

Štožca so na pasionske ry do austrijskeje podać od 26. do 30. junija. Dundrobjav so prošu pola Šmitec Švarcec vozidvonistva ve Radvorju Pšizevič. Nekotre mjestna ve busu hišće maja. Toto by škoda bylo, jeli nebuchu tute v obsadžene byli. Vohňova vobora nebečice preprošuje šitke dječi starších dědov a vůky na dječace svědžen, dženca, od popudňu 2. maj. Přijde půjče dobrovolně vohňové vobory ve nebečicách, tam zmija tykan z kofé na pjatory a krosnovanskou žerč a potom reka při rianom vědre a to dženca zmijeme svunca dosť. Voda, marš, potek im vůlke pryskanje. Dječi prošu kupanské drastení zabyč a ty štrinško. Dženca, sobota ve Vůžiskej hali, tam so numismatika rio zetkaja, ľudžo, kýž romadža historické peněze, od 9. za hodinu potekim hač do 12. Prenik roč víta kulturna zároda Lieca, a to zároda Sapského ľudova ansambla, tam při mostče Mirajove městče, dvojka Helena a Jan zahudžitaj, zaj so cywy riad koncertu dženca večo na po 8. Tež máte dísok, budže tam podľa ze skamoru a tam zapopadnie impresie. Jeli dženca nimače kvíle, zo môžeče se dešto za so přemyslič za přichodný raz, jeli so dalše predstavenie tam poskyča. A ja potom pola dáme, potom sme dženca rečili hižo, televízia, vúľadko vúseva, a to stajenie přípodu 12, tež dženca, s tužto regionálnymi sapskými témami.

0: serce činiš, ma či teč.
1: To se čmenčinou poprosimy. Je dženca sveči w budyšinie wučaka na Wuminku a bywša dyrektorka Samskog gymnazija Rieza Šinova swoje 5 a 7 dżesate narodniny. Ona ma wulke zasłużby wokoło serbskeho szulstwa po przewrocze a za jej nowe wusmierenie zoby so rozšíriło nawożowanie serbszczyny w szuli, za to je po mierliwej rewolucji 1980 wojowała romadze z drugimi w serbskiej narodnej zromadzizny. Tak bych si předevzali, zo so tež v vyšším skočenku za so viace předmetov sapsce podala abo znamenča sapsky svôskvat šulerjam sobuda. O tem je 2020 pisala v knize Nova svoboda a Munice Gerdisovi skvadnostne vukadženja vúriesk ze z knihy čitala.
2: Vo to reka ničo přišlo neje. Sme prostě vúspitali, što dže vúčuva biologiju a šemiju. Nové vokabulár dobiach si naučič. Učerjo su to šau svojske iniciative činili. Bych utiš rozestajenja, dokaž by to přidatne dživo. Mestem máme v biologii serbske učbnice hađo 9-letnika. Vuživachme novu svobodu. Činjachme, što šmijachme za nas, za serbsku rič, za užitne. Princip je tola tajki, so dobiš riči telko ruma, kajš možno dač.
3: Po převroče su si pola ministerstva žadali, zosti Nemčina a serbsčina runohodnej. Nastupajo matury, tomu do toho tak nebe. Rieza Šinova bude na 1992 direktorka budyského serbského gymnázia.
2: Přes serbskú národnú zromadžiznu si doživil, že môžeš niečo pohybovať. To by se poprvé moja motivácia.
1: Rieza Šinova je tiež netko ako vúminkáka dále aktívna, převožuje do serbštiny vúčbnice a literárne texty, písa recenzie vo kultúrnych podávkach a přidiova za internetný program Sotra. Generácie je nedošich šulerio a serbsce rozvosunice jubiláce, ký je dženstnišim 5 a 7 džesači nám vútrobne gratuluja a přijašo to najlepšie. Dwie minuty jeszcze potem je Bielk na dziewięć.

dźensach chcemy gratulować a pojedźemy k narodninam do Kulowa. Monika Čornakec swiči tam dźensa 5 a 70 narodniny. Přejemy jej na tutym puču wiele zboža, krutu strowotu, bože žonowanie, každýž přeco wiele wesela při šitkich aktivitach wutrobnie strowia sotra Maria ze Klausom, sotruc Andri a sotruča Serafina ze svojimnimi. Monika Čornakec nam vo sebe vedela nach znata, jako četa Monika, dlouholetná kubvaka a navodnica delanskeje pěstovanie. Spěvy, basnie, modlitvy je nam naučila, naložky, tradicie pokazala a přeco při snědani na minimalém stolčku děčacim z nami sobu zabidom sejdžava. Četa Monika sviči narodnine. Monika Čornakec, 5 a 70 ve Gulově.

Dwie mjećine pocibilki na dźewec jest čelak NDR Kultur. Don přenies juce nedźelu o to podnje 10. Kemše ze Slepoho ze Evangelskeje cyrkwie, a to originalnje, a k tomu zaspiewa tež serbski projekt Ne Kur a tež na dudach tam juce zaraja. Juce do podnje 10. Možeće si kemše na MDR Kultur lubičtač a naposkač po takim s čelak MDR Kultur přeniese originalne kemše ze Slepjanskeje Evangelskeje cyrkwie. Cimičine pod Cibilki Načevič.

0: Přeženca rano do statusu pola da pola voc app, tu n vula da zavěšče nekajke školi dovolove fota, kiž su hižo, lučo, tam postvali, kde su popuču přivuznych abo znatych, abo tež pokazki na šelakore zariadovania, ale vo sebi v delanach pak širia sověste čas nimo toho tež loštne koparske videa a parodie. Tute babinske klipy za soko rajbice hokej, zesta i kopa pri njeho mustva. Kak vone z cela technisce nastanu a kajki je wotwurz, Clemens Schmidt informuje.
1: Poprawom ste Danny Glocksin za prynje koparske mustwo Sokowa Ralbice Hoki jako kapitan na rajnišću. Minine pol leta pak dobeše 31-letne Vusadzic.
2: Ja sam so w spočat leta Češko zranju nažel, a ja sam w tych wabienskich widiach možnosť widział jenu podpiru tu mustwu dać.
1: To šitko zestaj Glocksin jeničce na šmoradku. Štož při tem uskoči, je naposledk husto nekakej smiešne surrealne scenarij. Přikvat, kapa Peter Domaška s dalšimi delanskimi originálemi, jako hudžbna kapava s instrumentami rukomaj, spievajo před rajbičanským stadionom a tisacemi hosčimi jenželský spiev v Sokowie. Šo zestajene s pomocou KI.
3: When you score, you make the Sokol sing. Sokol on the wing. Sokol, Sokol on the wing.
1: A tak su tež delanscy ludzio z dziela zadziwani.
2: To są husto prasze, jak to dzielnym czasem można. No, dokież ani jeniczka akcja poprawom nie jest, so, haj realne nawarczała. A tam husto te prasze na szynu, kasy to czynu. No, jak to można. Ja tam żyni nie jestem stał. A neki ja tam, haj, na przykład... Ze zmijom letam.
1: Spiešne spraskane tajki video nie je. Viacere hodine Danny Glocksin na takim pouminutovskim klipje sedzi. Za to uživa na šmoradku na niče 5 v Apple.
2: Also ChatGPT, jo, ta wuna wec, po nja mam zno, hej, taki, nim se prajne InShot, to jo, dzisien to popon romadze, muže cijač, Pixels čini od to wobraza jenu 5 sekund sekvencu, hej, to su te ci wune.
1: Zakład za to su přeco fota z natych Ralbičanov a vězo nekeka skurilna idea Glocksina.
2: Ja šetce jen vobraz od tých aktorov sezam a pon še z šelakorovich KI programov pon im prajem v kotrež scéne dobe one neke stač. Tuto scéne ja pon sam a od toho šetce jen 5 sekundu jen tak ima klip zhotovim.
1: Kumštna inteligenca drie samo, že hižo zatrašne viele a to lado by Danny Glocksin do toho scénu po scéne zestajíč, ju animirovač dač, zvuk podpovožič a naposled šitko romadže cijač. Delanscy, vo sebe přivisnice Sokowa, pak so vesela přes kuždu novú parodiju a nichtu školi sa samo sam tež za so ve vidiach spoznaje.
4: To je zbožo za nás, nekaj za nás, vyšlo nic, za ho nekaj kus rane, za ho tak veľa časa ta investuje. Ja ho kupu kšanem, še ma tu kala do ideju takéta.
5: Ju, ja som sa spoznal, ja som sa ti veselil, za Danny Glocksin také šo čini, to za Rajbice nešto poradne.
6: To je dobro vabeno za soko Rajvic na kujšu pat, a ty što ošo to vidžal, to sa ty za čisto veselé.
7: Ono sa ty jara dere pšuza, odo sa ty jara širi v sociálnych médiách.
1: Hač vidžal mne tiež vo veľa viace ľudí na Rysoku a Rajbice Hogi pšinže, je ťažko rec. Vieste pak je, vo žanem serbským koparským toarstve so runie bole nereči, hač vo delanských kopariach a ich loštných vabenských videách.
0: Celé pravie tak. Clemens Schmidt je o tom rozpravjal, štú tute loštné vabenské videa delanských kopariov produkuje, kak so tute nastanu a zo Maja wulke weselo, gdyż potom tyś na nie lada ja. Woso minci, no do napoczesa czyś, a ważne hesło, tam tyś so przed co jebisz tu, gdyż nic my.

Dorad hišće raz na to skedźbnju, zo ma dźensa nebědźanska wohnjowa wobora dźěčace svědźen, to pak rěka, zo su šitce druze, hač dźědojo a wóki a starši a zbytna dźěčina, tež prošena dźensa od připódnju dwimaj pši, dě poče dobrovolnje wohnjoweje wobore. W Wóžiskej hali dźensa so numismatikarjo zetkaja hišće hač do 12. Dźensa je prěni koncert w kulturnej zarodźe serbskeho ludoweho ansambla. Při mosće Mira tu w měsće to je dwójka Helena a Jan. Tam zahudzi taj koncertuje taj dźensa wieczor na pół 8. W Lipšćanskim centrum je za eksperimentelne medijowe wuměłstwo CIMT dostaj dźensa do serbske w srědźišću. Serbska elektroniska hudźba so tam předstaja. Zčelak MDR Kultur přeniese jutře od dopodnja 10. originálně kemše ze Slepjanskeje evangelskeje cirkvě. Tam bude serbský projektový kurs zpívač a tež na dudach tam zahaja. A ještě raz spoky u štulčce so na pasionské hry v austrijské podač od 26. do 30. junia může se rady přizivit, pola šmitec švárce cvozy dvůnistva, někotrý městna, tam ještě maja, již hodža se vopsadžeč, abo vopsadžič, to by tla věčna škoda byla, jeli bychu tuto městna spaneli. Cibilky na džesač je...